0: najkrajšie československé hity od rána až do večera.
1: Rádio Melody. Na dlani jednu z tvých řas

0: Všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí,

nezmení na ventilke. Ako kuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný.

místo nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

Najkrajšie československé hity od rána až do večera, každý víkend v rádiu Melody.

0: československých hitov.
1: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze sluné Itálie. Prego. Un, due, tre, quattro.

ukázka rodinné pohody. Sestra Solo. Sejte, no to je on, to je on. Přítel můj mi řekl, kasu uděláme teď. Jášku do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď. A

0: jsou platící diváci. Jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina. O prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to. Uno,

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Nečije disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.